0: ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: podívej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka psího duch, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z tu medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka lezí.

Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, stali se.

vzadu, o kousek dál. Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál. Po větru netečně veteš se kutálí, po proudu někdy i bahno se hne, závětří na sítce jen krysa zahálí, nám vítr nálad.

die Uide, es ui Metr, dame Metr, k Metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru?